0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Europa 2, tvoja hudba na maximum.